0: Rečnik učik srpskim ozvosom.
1: A tun vopetame dženca z Romanje z dr. Linku Šoučic.
2: Když chceš nikoho vopetač, dokud se tak a tak blízkošči a časové se runie hoči, bez vulkého činjenja abo očakovania pohostčenja, potom so husto praji, ja budu juce junu nimo pšinč. Trudeči na to žortnje votmovia, ale pšinč prošu tiž nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho tajkých zestajenych verbov, kotrež máme v serbščine a kotrež, to kužde lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa so tiež odpovednik nuc poladač za nimo pšinč, převožené z nemského reinschauen. Runie ve vopkatnej reči máme viele tajkých převožkov nemských komplexných verbov, kotrimž odpoveduja z písomnej reči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, spisonie nikoho zadržeč. Abo tež so niedže horie džeržeč, spisonie niedže přebyvač. Nuc kupovač za nakupovač, vonliesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za cíle jednore zvisovač s niečím. Abo priede v serbských dialektách tež vokovo pšinč, za nemské umkommen. Potek im zahinič svoje živenje přisadžič. A za nekotrch je dženca rano svunco horješvo, za druhých je vone skáđavo. Tutem tvorbam přidruža so hišče tujšto tajkých zestajenych verbu z nemskej předvožku. Ale to je tema za další rečnik učik.

Wiace hač kujžde druhý dorosčene Němske płači jako přečeški. To pokazuje nowe ličby z mikrocenzusa 2025. Konkretnie dže vo 3,5,4% dorosčenych, potek im nešto wiace hač połecu, niemale 18% płači samo jako adipózne, potek im silnie přečeške. Napadno je tež rozžemje s mužemi a žonami, pola muži ma niedže 60% BMI, potek im Body Mass Index nad 25, što je tuta ranica. Na tym se potom přečeški, pola žonu je to nimale 44%. V přerysku su dorosčeni v Nimske 1,73 m vulke a váža 78,3 kg. Heute klinči najprede raza kitro jasnymi a dokładnymi liczbami. Cele tak jedno repak to nie je. Zakwad je menujce kajš rižo hunie prajach tutun Body Mass Index skutka BMI, kiš sadža ent iničce váhu a vulkost čeva do pomera. Masa musklu, tvar čeva, abo tež rozdelenie tuka pak při tem žanu rolu nie raja. Dla to so BMI miestem tež skere kritisce obladuje. Za ulke statistiki je on praktiski, za hodnočenje jednotlivých ľudí pak jenož ve vomiezovaní mire vuprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak ľuhko BMI nad 25 mieč a snano jenož 10% tuka na čile. A je on potom tiež přečeški? No hej, tuto mikrocenzus to je ten najväčšie letné naprašovanie domiacnosťo nemsky, pri ktorýmž so niedže 1% ľudnosťe k témam kajž bydlenie, dživo, kubvanie, strohota, abo dokody naprašuje. Peč menšinu do napušestie.

předsedstvo domovinské župy Michał Hornik je sa čera Kosčicach zetkavo a viesne tovorstvo Ralbic z 8 posta členami do župy přiuzavo. Dále přijotuja jako Verškaj leta kubanskou jezbu Augustče do srednje Užice a ulky vinové spevne župne Svedžin, jako zromane projekt se športovým tovorstvom Pieskece, kotrž bude 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromanje ze srbske skupinu Kmielovanku, tež cimbalová skupina z Morave. Dalše povest

0: Rakecach. Mě z nimi jsou například nur vůrtovaně rekaniščo v Rachlově a Barče, vesný sříči z Nevoslinku, tvar krosnovanského parkour v Vůjky Dupravě a nur vodženský systém za turistu v gmině Malešice. Nebelčanský vesanosta Andrej Bulank je včera poslední raz navědoval posudžené tamnější gmínské rády. Pod vůjkým aplausom něče peča 23 přítomných vesnanů opuští von po většině dňů ho poriada sudrňů. Dále vědeše posudžené jeho namestnica Klaudia Liznerjová. V obzamknulí jsou rádžičelce a rádžičeljo termínaj za volby nového vesnanosti. Tuto mají se odmět 6. septembra a jeli bude trebné se další volbny koho odmět. Kandidáča za zastojenstvo nejsou ještě značí, ale volbny vůběk bučera jednovostně vůzvolené. Navědovač bude tajun předseda zahradnického zjazka při kloštorské vodě Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švědžina. Gmínská rada Nebelčice vlastně hač dovolbu dživo kmana a so dále s náležnostmi gmíny a vobydlerju zabírá. Vesný kurs Černokumca je si spoštil nové jméno. Z konca týdenia nosi pomenovanie Intermezzo. Peča 23 spivarju a spivarku běše na zromadné spivanie blízko k notec brožne prosivo a nové jméno vozivivo. Pod návodom dirigentky Kerstin Liderovej zaklinčachu serbske, české, němske a mezinárodné štučky. Černokumčanský kor obstýli za 60 let. Slepjanské gmínské rádže tvoria cio bývši rádžičeljo frakcie AfD přichodně svojskou frakciu. Ona říká, zajímuje zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovozy vývesanosta Jörg Funda čera na posledenju rádě. Či cio vopodstatnichu založenie nuje frakcie s tým, so je so čišč na nich úkonňov, kak milí votvosúvač. V úkaze a smernice pak nohcechu akceptovač. S tým přísvuša Slepjanskej gmínskej ráde s Matiasom Lamponitko jene šišče jeden zaposvanc frakcie AfD. Na 50 ratarju z Horní Vůžice je čera pulny džen ve pomocach vopytalo. Jim jsou mez druhým pospyty kraja se zimskými a léčnými družinami žita, rypikom, lupinami a rochom předstajili. Nimo toho džiše vo pospyty k optimálnemu zasadženju sredku za škyt rostlinu. Na každolietnym pulnym dňu fachuci z krajného zariada za vopsvět a ratarstvo poradžuja ratarju. Vosebě chci jich podpírat při rozsudách v okolo klímě přiměreným družinám a sledy půlných pvodů. Sportová jednotka Krusčice zmije k nové sezóně nového trenéra. 52-letný Valdemar Adamovič trénuje přichodně první mužstvo SJC ve okresní Vyšší Lize. Adamovič přinese nazvěnění jako rajer a trenér sobu. Jako rajer by je s druhým pola Kameničanského FC a pola FSV Vojerice aktivné. Jako trenér navědováše v 24 dohromady 6 mužstvů naposled krajné zjednočenstvo Vás Bílý Kumc. Dotalna trenerska dvojka Maximilian Král Zárodník a Felix Cuš po sezóně přestane. Král Zárodník chce se zase na rádše koncentrovat, což chce mužstvo dále podpírat. Štů bude co-trenér pri něm mužstva SJ Krusčice je již otevřené. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače potom byl ráně tež na našich stranách internetu a v naší app MDA Serbia.
1: Vědro.
0: A hač to připodně, může se přece zase dešťovat. To s nejmenša věstča meteorologojo, potom božišo přeco bude sucho, pomročeno pak vostane při něče maximálně 20 stopňach.
2: Kuče našej končinie sú svobodné, tu iš dobrú jezbu vám čejemo, jeli bývania nešto vúľadač, přizvíče sa rádo pola naju. Dženca ráno pak smuj vopradže jenoš telefonisce a přes četú funkciu našej MDA Serbia app dopspiejom naj, naše šmoradko z WhatsApp, dženca ráno tak pravi nohce, kajšo takhle je s techniku.
1: Serbský rozvoz.
2: Več menšinu, pona po šestčích, netko zaspieva nám Anna Bikinec, moja zárodak čeje, aj vaše zárode zaviesče tiež netko. Čeja po čerstvém dešťu.

kajž slubjene netko. Niektoré pokyvy započejo z džencišej sredu. Dženca zetka so přečejo domizny a kultúry nesvačidvo a přeprošuja na obľubované zromalné spievanie. A to ľudových piesňov dženca nesvačanským rođe, večo sedmých je štart. Veselič môža so hostčo na kore ze Žižino, Čornokomca a na žonský kôr z Rakec. Další termín máme dženca zapísané Kmenská rada Trebin Munrika, večer sedmých, tamnejším domie Tvorstvo. V Dževinie je potom júce posiedženie Kmenské rady, to rňa večer sedmých, tamnejšie voňové voporie. Od 6. do 8. júlia přeprošuje serbské kubanské središčo Lipa Smerdžace na zromané pozinské dny za džide a voky s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Hanrikové a Marie Viencenie je stajne od rána 9. hač do 2. písané program přijotované. Mierzujem chcedža zromanie paslič a športovač, chce do Budovského serbského muzeja vuličeč a se staré vodoskvat obladač. Popfat kučni 40 euro za dorosčeného a 30 za džičo. Přizivič môža sa zmielku na lipa@zorbešoschulverein.de. Piatk koncertuje šulorio Budovského okresnej učnej šule Nemsko-Savským ľudovým živadle na tamnejším modnom jevišču a pokazaja, što sú šulským leče nauknili z počat koncerta piatk večer sedmich. A jeli máte ešte ďalšie termíny za bližší alebo tiež za ďalší príchod, zdieľte je nám rade a potom zapísame je do našeho kalendára. A ste mi netko cibidlky na 6.

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Hanka Krautsová z Drieszczan.
2: Kvitki kčeja, spíšne, na svuncu so kojšte džičo veseli. Jahojtki vujkotne svoja, liča je rjane. Punželu by mjezen národne džen džišča. Tutu ma v basen napisa džičo, moja 8-letna sotruča. Jeje voči so bøščešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, so može tele mysle se svojskimi slovami samo hižo napisač. Možeče tute vokomikne a vuboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo je v tutem vokomiku vulke veselo. Tute direktne a bjezvumenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boži dar v kojštem človeku. Run je jako doroščeni ľudžo, přeco zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasupane. Ale žeđime so zatem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přes čo če so jako džičo veselili. A přeju vam, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho svunčnoho vesela.
1: Praj Hanka Krautsová z Drieszczan na dawku a zamojitosći Serbsko-Evangelského zwiazka. 4 do 6.

0: Simone wo prodže praju, za je bilik našišč, kao vie za je krotko po bilku nasedom, a s tým čas za krotke džičace vusovanie, sredu rika to čas za Lexia.
1: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, praši so!
2: A kajke sú tvoje poste miestem?
3: Poprom za so celé normálne.
2: To čera vopravdže hinak vupadaše.
3: Haj, bychme skrý předúho ve vani.
2: Když mám ja svoje ruce dúho ve vode, to tyž tak vopkečbujú. Nešto, že by za tým cieč.
1: Dobré ranie.
2: Dobré ranie, Lexio.
1: Začúvam vaju prašaky ve vovie.
2: Haj, to však šo nie je tak celé jasné. Čeho dla, kak, što a tak dále.
3: Ty pak nám aj to nedom dokvadnišo vyjasniš.
1: Vaju zajmuje, čeho dla so vaju koža tak zmorští, když staj dúvo ve vode?
3: Haj, a při tým je šojné, hač ve vani sedžu, abo hač so mnohu kúpam.
2: Když si noze párju, je to tiež tak.
1: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bolje sa ona do honieje kožuje vošty předrie.
3: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
2: To celé tak nevidžu. Šako so tvoje posty před so viesela, že smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když sem spravna, nejsem hišče ženie vo tým přemyslova. Čo dla je koža viele vody dla zmoščena. Tuž, Lexio, povedaj.
1: Mi je vážne najprede raz rec, zo je ruce myče vážne. Vo tým nedobíme diskutovač, aj? A nimo to nesú vaj ruce tým vokomiku tak dôvo ve vode, zo započnú so moščič.
3: Čo, okej, Lexio, to by vyzol žočík.
1: Je, no ich derie. Ale môžu vám aj rec, zo dež voda na honiu voštu kože skutkuje, vúbudží so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živý postach a palcach romadže čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole mošči.
2: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so ona zaso vúhačkuje.
1: Haj, když si z vody von, je burze potom zaso šo poriadku.
2: Studenca po snedadni vopfokuje, ty tadio?
3: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
2: Vopfokuanská mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: Polícia z G.
1: Ve Vojerecach je nocena čarošu vútoru na parkovanišču pola zetkanišča tref 8 abo tref 8, kajštež přec autový šofér z nezbožiu a tuto nezbožo miješenu vosibitu stavíznu. Vočividne by so neznate, do toho mocne dovosu dostal ze svobsvidžerjom tutoho auta a je jemu potom tiež na nekajke vážne autové kľúčiky pokradnú. Potom smaleše s cudzým autom po Grolmusovi kajštejky z nedovosu jako pak chceše zase na parkovanišče zavinit zubi kontrolu nad jezdčitvom prasne do nadružnije laterne a při zemi Gerčinje. Pokradne na auto je netko šrot, a laterne tež runje von tunja neje 20,000 € škode je neznate naparav a potem, pozdaču nezranene, prostče čekno. Bundelu večer je 19-letný šofér VW-a v Hamore při odpočinu nalivo Nissané pečacicciletnije předjezbuzav při kolizii nasta 5,000 € škode na zbožo so ništu nezraní. A budušine je policajska patrulja Bundelu do ponoce cia 40-letného pjanoho kolesovarja lepiva 1,8 promilu pola neho namirichu. Smije so netko před sudnistvom zamujič.
2: Šeš, pokazuje, dž se pšo uboko do šklinčky pola, no potom nie kolesovanie žan upuč. Hra, račo koleso čišteč. Abo, stoba žan alkohol, ale ko vypič.
3: Juvis dzieła przykłada
4: na kuwy, na kuwy.
3: Złota hodzina je łapiła
4: kuwy, kuwy.
3: Tykanzeła pekaria
4: ole, ole.
3: Zmałcowa pomaska
4: na kuwy, na kuwy.
5: Woda jest osypnywa
6: ujej, ujej.
5: Nie wie dzień swot pekaria
6: na kuwy.

0: Dženca so zavěščejí, že nekotrym družkám vosy zapletu, šako je juce, na bože čevo potom procesionach uladamy, mode holce, rožojtych bantach. Skelko džilo družča rasta v obsteji, je češko prajič, vosebje jelizo, kujždu jeličku sobu ličiš, dženca pak chceme si jednu vosebitošť družče rasta dokvarnišo obladač, a to je sačk, tuta parličkova debienka, kotruž družka vokuo šije a na ruči nosy. Lydia Mačijova je vopytala vokec svojbu pozdecach, tam so již o štvrtej generácii sačky tykaja.
1: Myšky pône s malými paličkami, bieve, převidne, zvote a slibone. V učinie 44-letný Szyman Woko z Vulkeje Kiste. Hišče má vo tutých došť a nádošť ze zavostajenstva džeda.
2: Přes 10 sa musú. Od našho džeda hišče, to sú to nič, že v Jablonice nakupovali, tam máš nekejke paličko fabriky, ktorúž to ešte činia.
1: Paličky so s pomocou muličky je jeličky a šnúky na sačk tykaja. Szyman Woko pojda. Remeselnik ma vele koniku. Sačky tykanie je voči da pšeuzo.
2: Tu nie opana z jodlika boli. Jasne, kde se mauki bol, sem ja jom šece pšila da uka, do tino. Pon, kuži tyčin, skoro jen sačk natykal.
1: Sačk tykač 8 hodin v občin a pospochy, kajše vunto činiu, dodrepše vele ľudži nedočini. Tutu z čerpnošť je nučk Szyman Woko zdžidiu, ale pola njeho so hobby přes nekotre mesace činia a čini to skýre nepravidvunie.
2: Also po nás to prede bydlk leta a pol leta znano.
1: Pokaza hotové sačkaj nablíže. Jeden studiu je jeho džuka Milena Woket sama za sebe tykova. V prvním letniku jestem započala.
3: Za družku jen ráde vidí po sačku také zelené, rúžojte, hajo vidíš jo taký krutký sač, to za malké družky, potom jo taký veľký sač tiež, kýž mám ty ako předvohu tam na tom rubišku, to je tak hrec to Miritko za to.
1: Fát, na ktorýmž je spisako Miritko za sačk namalované, je vo džeda. Sačk by nedo symbol za bohatoš, unia penežný šnúrie. Čím nádrobnýšo vúdebený sačk, čím rejnší?
2: Jen to pom bude za po začuču činí. No napríklad máte 28 cm na jednu nitku, navlečeš a pon jen započe ze sťomí. Pomôže jen tu môžu tý sú vnúc zaplešť. No jen čece týka nerovnú ličbu. A pom všetce zase všetce strediš čo čo. To je všetce dále činíš tak, to nešť máš ten sačku máte pon.
1: Klinči komplikované, a dež so dolara zaličíš, z paličkami, Szyman Woko pokazal nikotre za počatky.
2: Hej, to sú z počatky, kojež nie sú so tak práve vádli, to sú so zivali, to sú, musíme sa trúde spotvali, ka mo šestko čime v rinkách, a pán to nie je so celé šlachtivo. To je rád težko. Zmiľky, ale najúštišo je to opravde, pán zas vodproč. Trúde, ale ty celé jednore vodrizam, so je netra kúžde rink zas tak pročojíč. Hoj, ten najlepšie sú pon do sačkov šafli.
1: A na tute sačky sú s pravom hoči. Doniš so hotový sačk na družce zboli, je tuž dojí puč. Za Milenu pak je to najrenča zábava, kýž je jej nan Szyman Woko navúčil.
0: Lydia Mačijova je z vokec svojbe pozdecach rozpravjava, že ješ nan a džoka jakoho by sačky za družky tykataj. A dodam ište, taký sačk s pačokami, no pšeuš od rodne. Pala švalče narodných trastov Petre Kupcenie pači kompletný sačk, kakož viem, okolo 300 euro. Jednače menšinu, pana po sedmich je.

A či je za Kuba Libre netko pravý čas, to neviem. Ale za naše pokyvy na kvížopad. Přečeljo domiznu a kulturu nesvačidvo přeprošuja na obľubované zromane spievania ľudových piesnov, dženca, nesvačanským hodže. Od večera 7. môža so hosťo na kore ze Žižino, Čorného Kumca a na žunský kor z Rakec Veselič. Další termín máme dženca zapísané Gmienská rada Trebin von Rika, a to od večera 7. v domie Tovorstvo. V Dživinie je potom júce posiedženie Gmienskej rady v samstnom času, ktoríka večer 7. tamnejšie voňové voborie. Potom dlhšodobný pokyv od 6. do 8. júlia prepošuje Srbske kubanské središčo Lipa z Merďace na zromadné prozinské dny za džide a vôky s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Handrikoveje a Marie Vienceneje je stajne od rána 9. do 2. písaný program přijotovaný, ktoríka chceďa zromadne pásliča športovač, sedíš do Budešina, do Srbského muzea uličeč a se je starý vodospad vobladač. Popvat kvúčiní 40 euro na doroščeného a 30 euro za džičo. Přizevič môža sa zmielku na lipa@zobeschon-schulverein.de alebo telefonisce. Piatk potom koncertuje šulario Budeskej okresnej hudobnej šule v nemsko-srbskim ľudovom divadle na vonnom jevišču a pokazaja, što sú tutom šulskim niečo šo nauknuli, spočat koncerta piatk večer 7. A to runia piatče prošení vo cioch na dvore Svedžin do Srbského muzea Kočebusu. Po přednošku môža so také dživa malej ústajence vobladač, punževo modročišť a potom tiež vútestovač a svedžem obrubi so hudžmie od skupiny Jake Švarc, tiež vočil nedere meče so postaraja.

Noah Dobber a přespolní to běču. A Susan Himpelová, Jan Rieda a Dr. Taste, Rika Jacio, z serbských interpretů přichodného hodiny.

Kölnska Tachanska Zirke, niemsce dom, šak je dotal teka miestnosť, že byla so Kölnje, wulje seš při wonem dvorništu z Čaha, a zack, stejš tak reci žoni Nucka. Od prinjeho Julia pak se to, znamenča za turistki a turistov, zmini. Štujš chce se Tachansku Zirke wobladač, ma přichodnje 12 euro zastupa pvačič. Skrótka mol Nuc pokoknič, to viace nje punče. Wopodstatni so to ze stupacemi kuštami, zaladanje, škit a tež wopospodarjenje katedrale, všako kužde leto niedže 6 milionov ľudí do Tachanskeje cirkvi přinže. Ale štuž tam kemšiže, abo štuž so chce tam modlič, přinže dale darmotne nuc. Neprašiče so mek, kak chceža to rozeznavač, ač so modliš, abo tola klečo robladuješ. No haj, přiušim v Kölnje postara so rozsud vo diskusie.

0: Rečuje Kučik, Srpskim rozhlasom.
1: A do neho podáme sa dženca hromadže s doktor Lenku Šočic.
2: Když chceš nikoho vopytať, doke se tak a tak blízkošči a časové sa runie hodži, bez vôľkeho činenia abo očakovania pohostčenia, potom sa husto praji, ja budu júce junu nimo pšinč. Trudeči na to žortne votmovia, ale pšinč prošu tiež núc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho tajkých zestajených verbov, kotrež máme v serbščine a kotrež, to kúžde lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa sa tiež odpovednik núc poladač za nimo pšinč, převožené z nemského reinschauen. Runie ve vopkatnej reči máme viele tajkých převožkov nemských komplexných verbov, kotrimž odpoveduja spisovnej reči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, spisovne nikoho zadržeč. Abo tiež so niedže horie džeržeč, spisovne niedže přebyvač. Núd skupovač za nakupovač, von liesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za celé jednore zvisovač s niečím. Abo priede serbských dialektách tiež vokovo pšinč za nemské umkommen, potek im zahynuč svoje živenie přisadžič. A za nekotrých je dženca rano svunco horiešvo, za druhých je vone skáďavo. Tutem tvorbam přidruža so hišče tujšto tajkých zestajených verbov z nemskej předvožku. Ale to je téma za další ryčný kučík.

0: wulady sy.
1: Do rěčného Kučika jsem to narěčal. 12 euro zastupa za Kölnsku Tachansku cirke od 1. julia. Ja přidám, prinemu komiku si myslach, puh, to je švarne. A potom jsem se prašal, što popravom druhých svojnych katedrálach za zastupvačiš. Ale v Kölnje maja rábněnčko. Zagrada Familia Barcelonia pači normálny tiket aktuálně znamenča 26 euro. V St. Paul's Cathedral Londonje přeličené něče 1,30 euro. A když chce se tam v Londonje ve Westminster Abbey raz obladovač, to se samo nedom něče 36 euro los. Adria, najsvavnýša katedrála světa, Notre Dame, Parizu, ta je porno tomu dále dámotně přístupná. Česat menšinou, do napůl smích je.

Sportová jednotka Kruščice zmeje k novej sezónie nového trenéra. Dvaja postalitny Valdemar Adamovič trénuje přichodnje prinje mústvo SJC v okresnej Vyšej Lize. Adamovič přiniese veľa let nazvonenia jako rajer a tež jako tréner sobu. Dotalná trénerská dvojka Maximilian Kral-Zarodnik a Felix Cyš po sezóne přestanie. Kral-Zarodnik chce so zaso na hráče koncentrovať, Cyš chce mústvo dále podpírať. Što bude kotréner prinjeho mústva SJC je hišče Votorine. Dalše povieste sleduja za dve menšine tu s Habskim rozvosu.

0: Petra Švedžina. Viacač cista posta hosči je čera na dňu votyreného dvora Vojorovsku dječacu a mođinsku farmu vopytalo. V zvisku z celozakske akciju sú si vo sebe dječi na farmne kýšie v nošarstve CSB šelake družine skotu v obladač moli. Hišča hač do konca leta votyria dvore a ratarske závode po celom kraju svoje rota. Vona a zahajenske zahradovanje za akciju po cuji Nimske je sreč junija kočinje kravatovim lokovim sveče. Předsedstvo domovinske župy Michał Hurnik je čera v Krusčicach vesne tuarstvo Ralbice z 58 čvonami do župy přiuzalo. Dále přihotuje jako verškaj kubvansku jizbu v Augustče do srečne Vužice a vulki vinove spevne župne svečen jako zromadne projekt se športovim tovarstvom Piskice dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadne ze serbskej skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. Vesny kurs Čornokomca je si spoščil meno. Z konca tydženja nose pomenovanje Intermezzo. Peča 23 spevarju a spevarku biše na zromadne spevanje blisko Knotec Brožne prosilo a nove meno vozivilo. Pod navodom dirigentki Kerstin Liderovije zaklinčahu serbske, česke, nemske a mezinarodne štučki. Čornokomčanski kur vopsi lica 60 let. A to bichu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče ave, naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj s blakami môže sa desadis podešťovať, potom požišo sa snanota lakúsk vujetri, maximálna temperatúra dženca 26 stopňov, júce potom za sa sucho votrania, desadis sa svonco předrie, připodňu pak dominuja potom za sa mročele, júce takhle voku od 26 stopňov maximálne.
2: Na pučach naše končinje je šo svobodne, ale vyskač systém je stej, ja cituju, Leppersdorf und Pulsnitz tam stej. Po takim, ja raz tukam pak steju na autodroze 4 s mjedrežanem je spoučnicu a Leppersdorfom, aber tež možno na S5a dživeđe sač mje spoučnicu a Leppersdorfom. Dež zonju, dže dokvanje stej, vas o tem informuju, hevak přemoj vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: Štri menšine, ponapovas mich.

0: Важное слово.
1: Magenta Hanka Krautsova z Dresden.
2: Kvitki kčea. Spišne. Na svuncu so kojšte džičo veseli. Jahojtki vujkotne svoja. Ličo je rjane. Punčelo bi mjesen narodne džen džisča. Tutu ma v basen napisa džičo moja 8-letna sotruča. Jeje voči so bišče jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, so može tele mysle se svojskimi svovami samo hižo napisač. Možeče tute voko mikne a vuboke veselo v linkach tež začuvač. Cive džičo je v tutem voko miku vujke veselo. Tute direktne a bies vumenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boži dar v kojštem človeku. Rún je jako doroščeni ľudžo, předso zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasobane. Ale žeďime so zatem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo sče so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho svunčnoho vjesela.
1: To bie nabožne svoje, kotrež mađenca Hanka Krautsova z Drežďan, na dauku a zamojitošči Serbskeho evangelského zvjazka. S tým je za 4 menšiny 8.

Ta hoža sluša do venca, kajž srpska hudba do srpskeho rozhlasa. Andreas Picking nam ište zaspil, on je to so z mini vun, podá so zo svojej haly na puč. Tež Andreas Špitankova nam ište zaspila. Denisa Wenzla ničo nedrží, tež my vězonic, tež vůnc mě nám ještě zaspěvač. Jensa, ač dođevečí, nejprve pak druhý svojný zpěvá Robbie Williams, on říká, osam povesmích.

0: krótko po bielku nadziewieć je a nitko je Blanka Funcia, Funcena zaso przy mnie studiu.
1: Policja z G.
2: Pondželu večer je 19-letný šofér VW-a v Hamore pri odpočinu nalivo nesané 35-letný předjezbuzav pri zražce na 5000 euro škody na zbožo sa nikto nezranil. Ve Vojerecach je noc na čerovšu v útoru na parkovanišu pole zetkanišča tref 8 auto šofér znezbožil a tuto nezbožo tým je še oprodže v osobitu staviznu, v očividne by so neznate do toho mocne do vosu dostal ze svopsidžerium tutoho auta a je jemu potom na nekak vášne te auto kľúčiky pokradnú, potom smališe s cúzom autom po Grömusovi kajšteky zvn nedobry, ako pak chceše zase na parkovanišu. Ako aniščo zaujíneť zuby kontrolu nad ježdžitvom prasne do nadružnej laterne a přízemí ve Gerčine. Pokradnené auto je netko šrot a laterňa tež runie von. Dunia nie 20,000 euro škode je neznate naparav a potom pozdaču nezranené prostče čeknú. Budešine je policajská patrulia Pondželu do ponoce 40-letného pjaného kolesovare lepiva 1,8 promilu polaneho namierichu zmeje sa netko pred súdnictvom zamojič.
0: No hej, nadžiom nie je Andreas Biking z Kedniša po puču.

0: Ste hodlá? Kak? Što? Lexia, prosím so!
1: A kajke sú tvoje poste mieste?
2: Poprom zase celé normálne.
1: To čera vopravdže hinak vupadaše.
2: Haj, bychme skrý předúho ve vani.
1: Když mám ja svoje ruce dúho ve vode, to tyž tak vopkečbujú. Než to doby za tým cieč.
0: Dobre ranie.
1: Dobre ranie, Lexio.
0: Začúvam vaju prašaky ve vovie.
1: Haj, to však šo nie je tak celé jasné. Če odla, kak, što a tak dále.
2: Ty pak nám aj to nedom dokladnišo vyjasniš.
0: Vaju zajmuje, če odla so vaju koža tak zmorští, když staj dúho ve vode?
2: Haj, a při tým je šojné, hač ve vani sedžu, abo hač som mohli kúpam.
1: Když si noze párju, je to tiež tak.
0: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bolje sa ona dohonieje kožovie vočty předrie.
2: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
1: To celé tak nevidžu. Šako so tvoje posty, před so vjesela, že smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když sem spravna, nejsem hišče ženje vo tým přemyslova. Če odla je koža vjele vody dla zmoščena. Tuž, Lexio, povedaj.
0: Mi je vážne najprede raz rec, zo je ruce myče vážne. Vo tým nedobíme diskutovač, aj? A nimo to nesúvajú ruce tým vokomiku tak dlho ve vode, zo započnú so moštič.
2: Čo, okej, Lexio, to by vyzol žočík.
0: Je, no iš derie. Ale môžu vám aj rec, zo deš voda na honiu voštu kože skutkuje, vubudží so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živý postach a palcach romadže čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole mošči.
1: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so ona zaso vúočkuje.
0: Haj, když si z vody von, je burze potom zaso šo poriadku.
1: Študženca po snedadni vopfokuje, ty tadio?
2: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
1: Vopfokuanská mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

Sakski krajny kuratori na kraju je čeha přeprosil z Romanje s fachowcami z Kamenice na fachowe sympozi vo hojenskich zelach, a to tradicionelnie do kloštra Marina Vězda Pančicach Kukowie. Tam su wuradžovali vo šelakých družinach, kiž naši končine rostu, kajšie to tež, ja to vás Nemce praju, zelo gemajde nachtkerce, kiž stejšče sredžištu fachowe sympozia, dokež běše hojenske zelo tuto leta, po takim leta 2026. A čera tež za kletu zelo postajichu, po takim hojenske zelo leta 2027, a to je Bolica, abo tež menovane Svjato Janove Pask, kajž svoniku Rezak z tej Nemsce rika vone Bajfus. A tuto poma tradicionelnie předušim při požívanju, po takim so pône čuješ, taky pravi nabubnjene, potučne jedži, tohle hodži sa tež derje napríklad kusec, nekaký pečení, gríba, a tak dále. Tute zelo, Bajfus, po takim Bolica, v obsahu je hoke mačizne, kotrž môža apetit a potom tež požívanie pozbudžič. Ale kečbu, tež alergie môže búha bič a jeli s samodruj, respektívne samodruha, miu sa tuto zela tež skrie zdač. Bolice, hojenské zelo, 2027.

0: Česčan James Münk je dospieval. Jak spiel reka, netravam rece, muslu s tým jenom 5 minčinu, dođevečich ešte raz čas za
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Hanka Krautsová z Drežďan.
2: Kvitky kčeja, spíšne, na svuncu sa kojšte džičo veseli. Jahojtky vujkotne svoja, liča je riane. Punčelu by mjese národne džen džesča. Tuto má v basen napisa džičo, moja 8-letná sotruča. Jeje voči sa bysčešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, so môže tele mysle se svojskými svovami samo hižo napisač. Môžeče tute voko mikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo je v tutem voko miku vulke veselo. Tute direktne a bies vúmenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boží dar v kojštem človeku. Rún je jako doroščeni ľudia, přeco zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasobane. Ale žeďime so zatem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo sče so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho, svunčnoho vesela.
0: Nabožne svoho miješe dženca Hanka Krautsová z Drežďan, nadavku a zamovitošči Serbskeho evangelského zviazka. A netko zaspievajme se ešte z prvnej serbskej kultúrnej brigádu a potom to bie s dženci šimusovaniom.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Nimski dom v Berkovach a pšavi carski ekstremizm tema žinca v Potsdamje Ohoza buža zasi miestno folklornego festivala a dolno nimske svovo leta jo znate Svišiš on nito vici k tomu ojo Gregor Klim dobužen Köstchens Nimski Dom ve Berkovach svuša ku kokulatem dybkam Nimski ankerpunkte ekstremistiskih partajov ve Bramborskej, to je žinca Pečmarno Wilfried Peters, šef ústavového ščita Bramborskeje ve preseženju Nučiku Nego Uberka kraja. Také mobilie nedejali odovaž Petgötno šone, v dnech sem opetajú pšavicárske nosiš ekstremizm do tovarišnosti, kroni Nučikone minister Jan Rietman ved CDU. Obcežár Nimskýho doma a jo tuchelo papažone, ven lice ako cvong kriminálne je hošobuske je scéna, ako ma dobre zvízky do pšavých a pšavicárskych krézov, tak Rietman, jo mu uchytujú, až jo voni svoj dom papalijú, aby přišiel na peneze zavieštenia. Plaňogo a dalšných miestno je policaja namakáva ilegálnu pyrotechniku a devocionálie z NS-casa. Přespetovania ešte bieže. Folklorne festival Wužica, bužo pšiduce leto teke zase v dolni Wužice. Ohoze jo pšigetovajnski uberg domovine, co ho predne raz obradoval, duchelu starajú se pak financodla, groni domovinski referent Peter Brezan.
2: Ohoze definitivne zase podla. My mamo pak v Braniborske jene

Da Ronny Henke ist die Namakasch, bei der sein Wärseliese war Pöttbüro sportalskiger Tuwaristwa a starischinske Initiative, teke regionalne Piedar, Domowina a Ochozar, Lorenz Krause, Buja Pöttbürowasch. Festival Buja Znova wird wesemiger do 11. Julia a Buja Petk, 9. Julia, we Ochoze. V Slepjanskej gmejnskej raže so či zastupniki ustupili z frakcije AFD a stvorili novo frakciju. Je se kroni interesu v zjadno šenstvo slepe a jeje vesne žele. Informiroval v tom jo šota jog funda cora na peseženju vesne jarade. Jadna se bo Falka Pasova, Angeliko Kutz a Kristjana Fideka. S tem jo jano ešte jadna paršona Matthias Lampe za AFD v Slepjanskej raže. Ako zavinu pokazujú te či zastupniki na šišť, ako sú vesoba z partaje AFD a druge vesoby na nich ukbali, kak teje vedkvasovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu Sprivenisa sú autovali peniežele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšie zastupníky okresa. V tom lieše jo ich 6 seniorov z Krotka, Picnia, Trioka, Darbnia, Derbna a Gubina. Veni se vesebne angažirujú za staršie generácie v tuvaristvách a komunálnych gremiach, pši tega špie sugestči teke nieco veď Serbo zgönili, serbska zakronita okresa Romirov, jo seniore vjadva přes aktuálnu sersku ustojencu v okresnom amše. Kudel mudel, jo dolno nimske svovo leta. To ste znáte cenivej literatúrne muzeje Fritz Reuter v Stavenhagen a domovníske tuvaristvo Mecklenburgska před Pomorska. To teke v obchadnej nemskej rece znáte slovo opisujú kaž nieco jo kradu přezjadno. Teke v možinskej kategórii a v kategórii nových slovo sú pomienili slovo leta veci ako 100 slovo jo ordovavo zape dane. Podobnú akciu v Serbach ma kúšte leto za görno serske slovo leta casnik serske novine. Tujko sme cakali do podnia jo přišiel skrinčný dešť, band deštových mrokavo jo pak ju štali šignú, dalšný dešť žinca drie nebužo, nic tak šopo žinca, dlatok maximálne 18 grado, my v 11 grado ve přidujúcej noce, vyče bužo šako, do podnia smynco, vybiegovať podnia bužo zase šopo až na 24 grado, dobrá šansa za pogrím s dalšným deštom, mokšie jedro, mežo sa šignúš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho.

0: Při telefonie mám nindo redaktorku našego serskiego tyženika Nowe Casnik, a to je Jill Francis Ketlitzolz. Dobre žen, Jill.
1: Dobre žen.
0: Jo, ja som juža svišava, až máša ten raz vetom novým udašu jele jubileo. Kake jubileje ga to sú?
1: Nic celé dypkovnie, ale veto celé učopnie. Jo, to napríklad jubilej Ingrid Huštetoveje, ako jo svišiva sletne tyžen 70. Narodne žen, a jej pestčone jod Sevebok v novom casniku žož zgonjošo zajmne vece v jej živinju a statkovanju, literárnem tvorjenju předovšem. Jo, pasujúce k tomu máme také ešte jeden dalšný literárny bok, alebo to nem dan neslúša k jubileám, ja no prípadla, rozhľad napríklad tam predstavíme dalšný jubilej, žulojský kor, ten svejší, 100 a 106 let, vegin staro kor, plana svedolne vúžec, nímsko-serský. A ku jogo stavis nam, jo napisava seriu Maria Elikovska-Winklerova, predne žielce, da šo ve to štom udašu, a se vie, pokažome na ten termín, 7. junija v Nito Sveše, v Kjacmje, v Žilovje, pri sportnišču. Ale už od toho, mežo šo se píšku zanuríš do tamných stavisnú, kak jo se to zachopila s tým korom. A ten Češi jubilej je také jeden žilojský, jo, to je 80 let Gjatnania glotní v Žilovie. Te sú svešili už v aprilu toho leta, ale v artiklu Georga Čilunkovského se vám také prezentirujú te stavisne toho malého závoda. Ketania viegin obľubované. Nic jo napla žilovariou, také zvenka.
0: Co sa šo ešte uzvignúš mimo tých jubileo?
1: Celé jasné jo, až máme také tu drastvu leta, jo, to šo také pla rozkvosa zgonili vod nás, jo, Katalin Poracko, ec prdla bola ve Lupňu je, a jo, písala v svojich zašišťach. To se vie, až to jo také nučí. Uredno žišeca téma jo rejtovanie na poniach, na to jo přeprosu Rice Centrum Bita je sletne petk, to je redna vec bola za tržiši a gledajúce na modoch ľuži dajú penešči artikel. Ten jo napísala naša pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenholz. Vena jo prdla bola, ako sú mieli studente Frankobrodskej univerzity Viadrina, also ako ste sú mögali doživíš přednosť k serskej témie, ga vod serského instituta, so ich zeznali s serskými rečnými elementami v zjavnosti v našej okolinie, a oni sú také pýtali za takými elementami v Hršebúzu, a tam jo Lucy prdla bola.
0: Po také myžme si jaslíš na nové údaže našeho serského tuženika Nowy Casnik, a za kúštego búža neco prdla za žíži modostných, jo, a také za starších se vie. Žíkujú sa, pri telefóne je bola Žil Francis Ketlitzolz, žicem vám ešte rejný žen.
1: Zdravím vás.

Tema našej muziky tyženia je ten raz darjenie alebo byš obdarione. Obdariona nímska rock'n'roll band The Silverettes je se sledne leto zvážila do vesebného projekta. Na ich albumie Silverettes Go International spívajú na 14 titelách ve 14 rečach. Jeden titel je od kultovej čechoslovakské kupky Olympics, titel Toga spiva, južo šogroni, daj mi vici vet tveje ljubosči. Ten pšale dar, ten jo pak dostal komponist toga spiva a rokovo gitarist Peter Janda. S užije 8-10 letami a skoro 6-10 let po vezjevenju originalnego titela grajo na tom novem nagravanju ekskvizitne gitarove solo.

0: V Tiranje v Albanske zmakajo se vetvičego zastupniki svojanskih menšinov, kateriž so organizirovane v Federalistiske unii narodnih menšinov krotko FUN. Serbe živajo v živovej kupci ved cevega zahopenka sobu a nintejšne předsedar kupkijo Hartmut Leibner, kateriž je ronocasne zastupne předsedar domovine.
1: Čižašča let pe svojom žavoženju se zmakajo živova kupka svovijanskih menšinov AGSM predne raz albanskej. Až jubilejny seminar rovno Tiranje vedmijo, pokazujo, kak derje jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižašča cvonkojskih organizacijov jadnaščo krajah.
0: Tema seminara jo umena mjaze svojanskimi menšinami v Europje.
1: Jeden fokus jo se vje situacija makedonskeje menšiny albanskej, rec, kubanje, kultura, identita, politiske obželenje. To su pšašanja, ktere šmy ako svovijanske menšiny teke našich krajach znajome a ktereš nás zviezujú. Teke Serbe znajú také upominania.
0: Pri umenie namiestne gledajú pen všetci na veľký obraz v cevej Európie, tak Leibna.
1: Petviercony Balkán stoj pred žúriami do Európejskej únie. Za nás je jasné, menšinové pšava nie sú žiadna nakšomná téma pre tej droze. Veni sú přepytovanský kamien za európsku zdravosť celého regióna. AGSM je ako žiel fúen najväčšia seš slovianských menšinov v Európie a Serbe sú v šoko zachopienka pedla, co Tiranie objadnajome petrefio nás všetkých. Kak sčítame naše rece, kak zavěščujeme svoj příchod Európie.
0: Ved víčego až do nežele zmakajú se zastupníky svojanských menšinov v Albánskej. Hartmut Leibner je to bol, vyňo předsedar tie živovie kupky.

Žin sa jau svietovai žien, kala sa vaniam, sebe, šaka, vetnas, taka, taka, prisamam kužda žien, kala su ju, abo rat, götu ju uliete, s kala som, šča vi leto sa pedla bili na tom miščainskem kala sa vanju, jo to vesibna akcija s cílom nico ove mišče za kala sa rio dojšpíš na probleme pokazáš, akcija jo leto sa južo zakoncona, ale nua app doalio ninto tek zvenka casa, toko ubežovania svoje ture za sebe skvadováš a kilometare lícíš. A v tom leše jo sa ráživo donentejšné rekorde preúšiš. Lícba kolasario jo byla väčša ako do toho a také lícba nakolasovaných kilometario. Také serský tým, to sú serské kolasarie jo veľkým derie vetreznú, spešnáščo aktívne kolasujúcimi sú navieršeli uši čít 1000 kilometrů a jsou se na jeden a stožastém místně placírovali. Druhé kupky jsou měli uši 200 lůží, protože měl to južo dobrý rezultát. Předné místno je dobil tým Max Steinbeck gymnázium ze uši 7 a 5 žase 1000 kilometrů. Tým Dolnosarské gymnázium je na šestém místě. Tým Serské kolasárie, co přijdece leto zase podlebeš, tam je kůžde rád vítane sobu kolasováš. Jo, to je byla ta informace za kolasárie. Dalšně sledují net našich pověstčách.